a druhú ju dajte. Kapa vyšeliev. A treťu ju dajte. Kam ja pochmeliev.